0: ať nebe zmizí.
1: Mám ke všude,
0: ať mě uznává cizí.
1: Mám ke všude,
0: ať je můj hlas ryzí.
1: Mám ke všude,
0: projdu další krizi.
1: Mám ke všude,
0: budu hlasem televizí.
1: Mám ke všude,
0: budu součástí vizí.
1: Mám ke všude,
0: jako žihadlo hmyzí.
1: Mám ke všude.

poznává cizí. Ať je můj hlas ryzí. Projdu další krizi. Budu hlasem televizí. Budu součástí vizí. Jako žihadlo hmyzí.